0: stredu predpoludním vám spoločnosť robí Regina Západ. Sú ľudia, ktorých fascinujú vtáky, ryby, kone, hmyz a sú aj takí, ktorí život zasvetili hadom. Stvoreniam, ktoré dokážu plávať na šírom mori, šplhať sa po vysokých stromoch, ale aj zahrabať sa pod zem či prežiť v púšti. Ak sa stanú členom vašej domácnosti, tak vám dokážu zmiznúť tak, že ich ani nenájdete. Slovo má Hana Michalčíková.
1: Na Slovensku máme 5 druhov hadov. Je to užovka obyčajná, užovka stromová, užovka hladká, užovka frkaná a jediný jedovatý had, vretenica obyčajná. Pokračuje odborník, herpetológ Daniel Jablonský z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Takto vysvetľuje náš strach z hadov.
2: Tá fóbia z hadu je zakořeněna v lidském vědomí hluboce, protože mnoho našich předků zemřelo tím, že se střetlo s hady. Je přirozené bát se hadu. Je poměrně nepřirozené hadu se nebát. Jeden druh je jedovatý, zbytek je neškodný, ale jde o to, že ten pohyb, ten náš mozek strašně rychle dokáže vnímat informace. A když mozek začne vnímat, že je něco rychle se pohybující, plazící, tak objeví se ty staré pochody, které tam jsou, a člověku se probudí něco, že toto je potenciální nebezpečí. Jo, to jsou ty staré prostě věci, které máme někde v hlavě. A lidi, kteří neznají hady, nebo kteří se vlastně nezabývají hady, tak mě neví, co si o tom myslet. A raději teda utečou. V případě, že o zemí, kde třeba i cestuju, tak tam hada běžně lidé zabíjejí, nebo zabíjejí neškodné ještěry, kteří vypadají jako hadi. Je to problém, protože ti hadi z vás jednoznačně mají větší strach než vy z nich.
1: Doktor Daniel Jablonský to může potvrdit na základě nielen teoretických vedomostí, ale najmä praktických zkušeností. Za necelý pol rok sa stihol premiestniť do viacerých krajín, v ktorých spolupracuje na odborných projektoch s miestnymi vedcami.
2: Měl jsem jen na Blízký východ a tím, že zautočila koalice USA a Izraele na Irán, tak jsem zrušil let. Operativně jsem jel do Albánie a tam dělám výzkum už hodně let. No a potom, jak jsem se vrátil, tak jsem si naplánoval cestu do Pakistanu, ale to zase byl problém jistý, protože samozřejmě nebylo jisté, jestli letadla budou lítat nebo ne. Ale nakonec se mi podařilo dostat. Teda udělal jsem poměrně zajímavou cestu k indicko-pakistanské hranici, do pouště Čolistán. Potom jsem jel do Kazachstánu, protože tam máme projekt. No a když jsem se vrátil z Kazachstánu, tak jsem vlastně byl 2 dny tady nebo 1 den a jel jsem do Srbska, tam máme zase projekt na žáby. A potom jsem jel na Ukrajinu. Nové věci jsem se naučil, například, že některé druhy obožilníků ubývají v tom teréně a zdá se, že to je kritická situace, kterých věcech jsem nevěděl.
0: Aj vďaka množstvu ciest, ktoré v priebehu roka absolvuje vedec Daniel Jablonský z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pribúda poznatkov, ktoré šíria dobré meno slovenskej prírodovedy a obohacujú odborné svetové štatistiky. Len nedávno napríklad pomohol prepísať 160 rokov starý vedecký príbeh. Ten sa týkal samozrejme opäť hadov a o ňom si konkrétne podrobnejšie povieme už o chvíľu.

0: Už pred pesničkou sme na Regine Západ hovorili o tom, že vedec z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Daniel Jablonský dokázal po náročnom výskume v zložitom teréne prepísať starý vedecký príbeh. Tým odborníkov pod jeho vedením zistil, že had považovaný od roku 1864 za jeden druh je v skutočnosti skupinou viacerých samostatných evolučných línií. Tri z nich sú pre vedu úplne nové. Na cestu za úspechom sa Hana Michalčíková pýtala priamo herpetológa, odborníka na hady Daniela Jablonského.
1: Toto není výsledek jedné cesty, to je výsledek mnohých cest, ale je pravda, že v rámci jedné cesty jsem třeba objevil ten nový druh, který jsem teda našel na úpatí Hindukuše. Čili tehdy, když jsem narazil na toho hada, a ono to byla dospělá samice, která byla zabita místními lidmi, protože samozřejmě místní lidi se hadu bojí zejména v těchto oblastech Jižní Asie, protože tam mají takzvanou velkou pětku. A to je skupina hadů, kteří jsou smrtelně jedovatí. Oni moc dobře ví, že pokud je některý z těchto hadů uškne, tak to končí smrtí. Tam je druh, který. Když vás kusne, tak přestanete dýchat, zhroutí se vám nervový systém, to je konec. No.
2: Čo si vieme predstaviť po týchto slovách, je celkom isté strach. Ten má samozrejme aj prírodovedec, ale ak chce hada získať pre výskum, musí ho vedieť aj odchytiť.
1: Máme na to rôzne techniky, ale nejhorší je najít to hada, pretože mnoho lidí si myslí, že hadi sú všude a že je to biežné a že když dojdu do terénu, tak musím hady vidieť všude, no tak to je obrovský omyl. Ja som rád, když toho hada najdu. I v tomhle kontextu je objev několika nových druhů hadů vlastně zajímavý. I proto trval tak dlouho. Mimochodem, ty první poznatky, které jsme začali hromadit, nebo kolegové v Německu začali hromadit, o těchto druzích sahají do 90. let. Čili když kolegové z Německa jezdili do Nepálu a do severní Indie, tak samozřejmě věnovali se různým skupinám a jednou z nich byl tenhle rod Gloidus, který se tehdy jmenoval ještě trošku jinak. No a už tehdy si uvědomovali kolegové, že těch Himalajích vlastně to nemůže být nějakým způsobem jeden druh, jenomže neměli jsme tu metodologii, neměli jsme dostatečný materiál. Ten materiál se podařilo nahromadit a hlavně za poslední 6 let jsme teda osekvenovali zajímavé věci i díky tomu, že jsme postoupili v technologiích a jsme schopni dneska sekvenovat krátké fragmenty DNA, ty skládat. Čili podařilo se nám nějakým způsobem poskládat DNA starých typových exemplářů a zjistili jsme, že ano, že tento typový exemplář patří tomuhle druhu konkrétnímu. Na základě toho jsme to dokázali odvodit i další druhy. Čili velmi zajímavá věc.
2: Dosáhnuté výsledky vo výzkume jsou pozoruhodné pro celé vědecké spektrum.
1: Pro místní výzkumníky je to obrovský potenciál. Ve smyslu tom, že oni teď můžou tvrdit, že dobře, my tu máme nějakou skrytou diverzitu, dejte nám prostředky, aby jsme mohli ještě více prozkoumávat naše území, protože evidentně je hodně neprozkoumané. Výzkum biodiverzity já považuji za zásadní, protože my všichni jsme součástí nějaké velké ekologické sítě a my nevíme, čemu zodpovídají jednotlivé druhy, co je jejich nějakým cíl nebo funkce a co se stane, když některé ty druhy zmizí.
0: A práve preto je dôležité nové druhy objavovať a lepšie študovať, pretože nám zodpovedajú otázky o našom prežívaní.

0: Sú ľudia, ktorých fascinujú vtáky, ryby, kone, hmyz a sú aj takí, ktorí svoj život zasvetili hadom. Stvoreniam, ktoré dokážu plávať na šírom mori, šplhať sa po vysokých stromoch, ale aj zahrbať sa pod zem či prežiť v púšti. Ak sa stanú členom vašej domácnosti, tak vám dokážu zmiznúť tak, že ich ani nenájdete. Viac vie Hana Michalčíková.
1: Na Slovensku máme 5 druhov hadov. Je to užovka obyčajná, užovka stromová, užovka hladká, užovka frkaná a jediný jedovatý had, vretenica obyčajná. Pokračuje odborník, herpetológ Daniel Jablonský z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Takto vysvetľuje náš strach z hadov.
2: Tá fóbia z hadu je zakořeněna v lidském vědomí hluboce, protože mnoho našich předků zemřelo tím, že se střetlo s hady. Je přirozené bát se hadu. Je poměrně nepřirozené hadu se nebát. Jeden druhý je jedovatý, zbytek je neškodných, ale jde o to, že ten pohyb, ten náš mozek strašně rychle dokáže vnímat informace. A když mozek začne vnímat, že je něco rychle se pohybující, plazící, tak objeví se ty staré pochody, které tam jsou, a člověku se probudí něco, že toto je potenciální nebezpečí. Jo, to jsou ty staré prostě věci, které máme někde v hlavě. A lidi, kteří neznají hady, nebo kteří se vlastně nezabývají hady, tak mě neví, co si o tom myslet. A raději teda utečou. V případě, že v zemí, kde třeba i cestují, tak tam hada běžně lidé zabíjejí, nebo zabíjejí neškodné ještěry, kteří vypadají jako hadi. Je to problém, protože ti hadi z vás jednoznačně mají větší strach než vy z nich.
1: Doktor Daniel Jablonský to může potvrdit na základě nielen teoretických vedomostí, ale najmä praktických zkušeností. Za pol rok sa stihol premiesniť do viacerých krajín, v ktorých spolupracuje na odborných projektoch s miestnymi vedcami.
2: Měl jsem jen na Blízký východ a tím, že zautočila koalice USA a Izraele na Irán, tak jsem zrušil let. Operativně jsem jel do Albánie a tam dělám výzkum už hodně let. No a potom, jak jsem se vrátil, tak jsem si naplánoval cestu do Pakistanu, ale to zase byl problém jistý, protože samozřejmě nebylo jisté, jestli letadla budou lítat nebo ne. Ale nakonec se mi podařilo dostat, teda udělal jsem poměrně zajímavou cestu k indicko-pakistanské hranici, do pouště Čolistán. Potom jsem jel do Kazachstánu, protože tam máme projekt. No a když jsem se vrátil,

0: Kazachstanu, tak jsem vlastně byl dva dny tady, nebo jeden den a jel jsem do Srbska, tam máme zase projekt na žáby a potom jsem jel na Ukrajinu. Nové věci jsem se naučil, například, že některé druhy obojživelníků ubývají v tom teréně a zdá se, že to je kritická situace, kterých věcech jsem nevěděl.
1: Aj vďaka množstvu ciest, ktoré vedec Daniel Jablonský z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave absolvuje v priebehu roka, pribúda poznatkov, ktoré šíria dobré meno slovenskej prírodovedy a obohacujú odborné svetové štatistiky. Len nedávno napríklad pomohol prepísať 160 rokov starý vedecký príbeh, ktorý sa samozrejme týkal hadov. A o tom si povieme po pesničke. Tu nám príde zaspievať a zahrať skupina Tým a volá sa Za všetko môžeš láska ty.

0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: Vedec z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Daniel Jablonský dokázal po náročnom výskume v zložitom teréne prepísať starý vedecký príbeh. Tým odborníkov pod jeho vedením zistil, že had, považovaný od roku 1864 za jeden druh, je v skutočnosti skupinou viacerých samostatných evolučných línií. Tri z nich sú prevedu úplne nové. Na cestu za úspechom sa Hana Michalčíková pýtala priamo herpetológa, odborníka na hady, Daniela Jablonského.
2: Toto není výsledek jedné cesty, to je výsledek mnohých cest, ale je pravda, že v rámci jedné cesty jsem třeba objevil ten nový druh, který jsem teda našel na úpatí Hindukuše. Čili tehdy, když jsem narazil na toho hada, a ono to byla dospělá samice, která byla zabita místními lidmi, protože samozřejmě místní lidi se hadu bojí, zejména v těchto oblastech Jižní Asie, protože tam mají takzvanou velkou pětku. A to je skupina hadů, kteří jsou smrtelně jedovatí. Oni moc dobře ví, že pokud je některý z těchto hadů uškne, tak to končí smrtí. Tam je druh, který. Když vás kusne, tak přestanete dýchat, zhroutí se vám nervový systém, to je konec. No.
3: Čo si vieme predstaviť po týchto slovách, je celkom iste strach. Ten má samozrejme aj prírodovedec, ale ak chce hada získať pre výskum, musí ho vedieť aj odchytiť.
2: Máme na to rôzne techniky, ale nejhorší je najít toho hada, pretože mnoho lidí si myslí, že hadi sú všude a že je to biežné a že když dojdu do terénu, tak musím hady vidieť všude, no tak to je obrovský omyl. Ja som rád, když toho hada najdu. I v tomhle kontextu je objev několika nových druhů hadů vlastně zajímavý. I proto trval tak dlouho. Mimochodem, ty první poznatky, které jsme začali hromadit, nebo kolegové v Německu začali hromadit, o těchto druzích sahají do 90. let. Čili když kolegové z Německa jezdili do Nepálu a do severní Indie, tak samozřejmě věnovali se různým skupinám a jednou z nich byl tenhle rod Gloidius, který se tehdy jmenoval ještě trošku jinak. No a už tehdy si uvědomovali kolegové, že těch Himalajích vlastně to nemůže být nějakým způsobem jeden druh, jenomže neměli jsme tu metodologii, neměli jsme dostatečný materiál. Ten materiál se podařilo nahromadit a hlavně za posledních 6 let jsme teda osekvenovali zajímavé věci i díky tomu, že jsme postoupili v technologiích a jsme schopni dneska sekvenovat krátké fragmenty DNA, ty skládat, čili podařilo se nám nějakým způsobem poskládat DNA starých typových exemplářů a zjistili jsme, že ano, že tento typový exemplář patří tomuhle druhu konkrétnímu. Na základě toho jsme to dokázali odvodit ty další druhy. Čili velmi zajímavá věc.
3: Dosáhnuté výsledky vo výskume sú pozoruhodné pre celé vedecké spektrum.
2: Pro místní výskumníky je to obrovský potenciál. Ve smyslu tom, že oni teď môžu tvrdiť, že dobře, my tu máme nejakú skrytou diverzitu, dejte nám prostředky, aby sme mohli ešte více proskúmovať naše území, pretože evidentne je hodne neproskúmané. Výskum biodiverzity ja považuji za zásadní, pretože my všichni sme súčasť nejaké veľké ekologické sítě a my nevíme, čemu zodpovídají jednotlivé druhy, co je jejich nejakým cíl nebo funkce. A co se stane, když některé ty druhy zmizí?
1: No a práve preto je dôležité nové druhy objavovať, lepšie študovať, pretože nám zodpovedajú otázky aj o našom prežívaní.

sny, co ve mne spali, si znovu nechám zdát. Tvé křivdy sotva někdo napraví,